0: Děkuji profesoru Vondruškovi za jeho vložku. Cimrmanovi bylo často vytýkáno, že se při vyučovacích hodinách věnoval jiné práci, jako jsou zkoušky různých motorů, kovářské práce, práce s cirkulární pilou a podobně. I to však bylo součástí jeho pedagogického systému. Cimrman tak připravoval své žáky na účinkování ve velkých hudebních tělesech, kde se hudebník sám neslyší. Jeho odchovanci také získali značný věhlas. Za zmínku stojí příhoda, kterou našel kolega Smoljak v nedávno vyšlých vzpomínkách dirigenta Drážďanské filharmonie Oskara Umlaufa.
1: Studovali jsme Beethovenovu symfonii číslo 2 D-dur. Pozoroval jsem, že se mi jeden flétnista s orchestrem rozchází. S údivem jsem zjistil, že hraje jinou skladbu. Shodou okolností se mu na pult připletla sice také symfonie číslo 2 D-dur, jenže od Johannesa Brahmse. Pozoruhodné bylo, že ji hrál naprosto přesně, aniž ho orchestr sebeméně rušil. Skončili jsme první větu. Beethovenova je poněkud kratší. Teprve za hodnou chvíli dohrál svůj party flétnista. Všichni nechápavě poslouchali a čekali, co tomu řeknu. Neřekl jsem nic. Pouze jsem flétnistovi podal správný part. Byl to typický představitel Cimrmanovy cirkulárschule.
0: Dále si Cimrman ve své škole jasně odpověděl i na otázku, zda používat tělesných trestů. Pokušení vztáhnout na žáka ruku je, jak známo, nejsilnější při hodinách houslové hry, kdy učiteli stěžuje sebeovládání smyčec. Cimrman spočítal, kolik bylo o žáky zlomeno smyčců ve známé Titlbachově hudební škole za jediný rok. 67 houslových a 4 kontrabasové. A tak Cimrman k učitelům hudby volá.
1: Kolegové, smyčec není bicí nástroj.
0: Sám tuto zásadu dodržuje a v prvním roce výuky jeho žáci nedostanou smyčec vůbec do ruky. Málo kdo ví, že tuto Cimrmanovu zásadu velice ocenil jeho přítel, senzitivní Petr Iljič Čajkovský, a že věnoval při své druhé návštěvě Vídně žákům třetího ročníku svou... Promiňte. Při své první návštěvě Vídně žákům druhého ročníku třetí větu své slavné čtvrté symfonie F-moll, která je téměř celá psána v pizzikátech. To je takový způsob hry, kdy se na smyčcové nástroje jen brnká. My si pustíme pro zajímavost úryvek ze zkoušky České filharmonie, při níž došlo k nedorozumění mezi dirigentem a jedním z houslistů, jemuž se pizzikáto zdálo příliš dlouhé a sáhl po smyčci. Prosím nahrávku.

0: Dann switch jetzt die Hacke. Die Ohrase. Bacho.
1: Děkuji. Teprve ve druhém roce výuky, kdy žák už hru ovládá natolik, že ho není nutné být, odemyká Cimrman slavnostně trezor a vydává žákům smyčce. Děkuji za pozornost.
2: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Steluška Zázvorková dokonce říká, že herec by měl být tlustý. Že u těch hubených herců vzniká taková jakási dezorientace. Jak k tomu přijou ty diváci v Národním divadle, když až po třetině hry na jednou řekne, vidíš, že to není strom, že to je pan Kemr. Třetina divadla je v čudu. No, a protože já se osobně domnívám, že člověk, když má mít fortel v práci, tak ho musí mít i k jídlu. A my jsme, já jsem z chudobnej poměru, ne z tatínkovy strany, to bych hlal. Tady jsem od Řicmanic a tatínek měl tatínka, mýho dědečka, který měl majetek. To byl sedlák, čtvrtláník. Takže já svým dětem jsem říkal, kdyby dědeček býval nebyl tak sexuálně prostě čipedný, tak jste mohli mít fotra kulaka. Ale... Jenomže... Dědeček nadělal mimo tatínkovi ještě 14 sourozenců. Ale zase nesmíme to tak brát, abyste si mysleli, že my jsme nějací prostě třeba z prdelkovi. Tenkrát nepráškovali, tak ty chlapi byli úplně stavěný, že jo. No ale po mamince to jsem tam, to byla taková chučí rodina, dědeček byl přes polní listonoš. Kolikrát s něčím odešel a už se nevrátil domů. No měnili adresy tenkrát lidi, tak to mě těžký. A místo tuzeru se dávali štamprdličky a tohle. No a podívejte se, z ty chudobné rodiny a lidi si myslí, že jsem si pomohl jako herec, takže vypadám tak prostě, že mám, no tenkrát by taky nebem tomu říkat pupek, oni říkají pupek, no prostě jsem usedlejší. Ale to není pravda, já jsem takový byl už jako dítě a všichni jsme takový byli. Protože když jsem na křesle pro hosta tvrdil, že naše maminky byly takový hospodinky a speciálně na Moravě, že cokoliv rostlo v okruhu 18 až 20 kilometrů, dovedli naložit, nasolit, zavařit, když nám to všechno pochopitelně nepatřilo. Tak ty to nevěří. Dokonce některé věci nám rodiče doporučili zbaštit rovnou na místě, aby nás cestou zpátky s tím nechytli. Takový to bývalo. Ale jinak se žilo. Já nechci srovnávat třeba dneska a tenkrát, protože ty manželství dneska jsou narušovány ze všech stran, ne že by byly vztahy těch mladých povrchnější. Ale tenkrát prostě, kdo měl to manželství mých rodičů narušit, když nám chodil akorát zase jiný listonoš a to byl válečný invalida a ještě navíc to dostal rovnou tam. To nebylo možný přece. To, co tady říkám, že diváci, to se obrací zase k vám, že byste měli nejen na Silvestra, ale vůbec si zaspět, a pak, že to strašně zdraví. Smích a zpěv jsou strašně, ještě jedna věc, a o ty nebudu mluvit tady, jsou strašně zdraví, protože člověk všecko v sobě uvolní. Hezky si prostě dostane takový nálady, na co by jinak potřeboval nějaký prášky syntetický. A my jsme takhle žili, my jsme celý týden zasvětili tomu, že v sobotu my s tatínkem budeme dělat dvůr a kůlny. To bylo zbytečný, až tatínek pak řekl, tady je bordel, kde je zase ta pílka, zase ta pílka. Za dvě minuty a děvčata uklízeli doma, protože buď my jsme šli na návštěvu k našim tetičkám, kde měli bratránky a sestřenice, tam přišli ale i k Mocháčkově, nebo oni zase k nám, takže děvčata taky uklidili. Sestřenky, co se dělalo tenkrát, my jsme Turka neznali, vařila se z cigorky káva, aby to bylo vylepšený, tak z peroli, to jsme kupovali, protože tam se dal vyhrát hrníček, anebo aluminiová lžička v tom, tak každý to mačkal, ale si tam má tu výhru v tom. Maminka upekla bábovku, buchty s povídlama a už se začaly trousit. Maminka vždycky s tatínkem se oblikli jak do truhly, do černýho. Maminka takovou naškrobenou zástěru a už to chodilo. Tetička Žofínka, tetička Mařenka a bratranci, sestřenice, vlastnice. My na Moravě jsme trošku všichni příbuzní, až tady byla o něco později z elektrifikace. A šetřilo se petrolejem, tak jsme kolikrát jako v dobrým úmyslu, ale skončili úplně u někoho jiného.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Jirko, víš, co jsem si myslel?
2: Počkej, jak si ho představuješ? Jenom takhle řekneš divákům dobrý večer?
1: No a co mám dělat? Já jsem je pozdravil. Víš, co jsem si myslel?
2: Jen tak řekneš dobrý večer a přestaneš si jich všímat?
1: Na to mám mezi ně vlítnout a začít je oprašovat.
2: To ne oprašovat, ale trošku srdečně. Slávku, teď my ty lidi potřebujeme. Uvědom si, jak by to vypadalo, kdyby komik byl v sále sám. Zkus říkat fóry do zdi.
1: Proč ne? Zrovna tak to doma dělám. Říkám fóry do zdi a když je fór dobrý, tak se zeď rozsype.
2: Dobře.
1: Já jsem je pozdravil a to stačí.
2: Pozdravil, jenomže pozdravit a pozdravit je rozdíl. Na půl úst si řekl dobrý večer, ale mohl si pokračovat. Dobrý večer, vážení a milí diváci, sedí se vám dobře, cesta byla příjemná, co doma, všecko v pořádku, elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus pustil další dužnatý list k vaší spokojenosti. Takhle nějak srdečně vítá herec diváka.
1: To je u tebe srdečnost.
2: Ano.
1: To je u mě dotěrnost. Teď ty vyzvídáš. Nebudeš za chvíli chtít, aby ti ukázali, jak vypadají svlečený?
2: Ne, já vím, kam až můžu v srdečnosti zajít. To je právě otázka společenského taktu, který ti chybí.
1: Mně, že chybí společenský takt? Mně, který jsem ozdobou všech recepcí a pohřbů?
2: Samozřejmě, ty jsi chtěl, aby se diváci slíkali.
1: Já jsem to chtěl, já jsem je pozdravil a chtěl jsem začít mluvit o úplně jiných věcech.
2: O čem asi?
1: O intelektuálních záležitostech.
2: No prosím, můžeš začít, nic není ztracený.
3: Času je.
1: To nemůžu, protože jsi mě přerušil, blbě. Teďka si nemůžu na žádný intelektuální téma vzpomenout.
2: Tak já ti pomůžu, tak o čem se třeba bavíte doma?
1: Prostáku. S tím půjdu mezi lidi. O čem vy se bavíte doma?
2: Tak si vyprošuju, aby si dělal narážky na mýho němýho dědu.

0: No a počkej, abych se teda tohohle intelektuálního námětu tak rychle vzdával.
1: Říkám, že jsem to neviděl. Potřebu intelektuální.
0: Dobře, ale nebudeš mi tvrdit, že jsi nikdy neviděl, jak filozofovi padá něco mřížkou do kanálu.
1: Jirko, hodně filozofů jsem viděl v knihovnách, hodně jsem jich viděl ve studovnách, v univerzitní knihovně.
0: No tam zas nechodím já?
1: Proto se s filozofy málo vídáš.
0: No ani bych neřekl. Hele, sledujte tok mých myšlenek. Každý filozof, i ten nejučenější, musí jít jednou z knihovny domů. A na cestě už číhám já u kanálu. A jak jde Sokrates kolem, já vystřelím z poplašňáku, něco mu spadne do kanálu, protože on je zamyšlený, filozofové jsou vždycky zamyšlený, a já se můžu uválet smíchy. A onehdy tam spad celý Sokrates. To jsem ten svůj fór vylepšil o to, že jsem odstranil z kanálu mřížku.
2: To si celý ty, nádherná intelektuální záležitost, ale ty vemeš mřížku, ty to tím zkazíš, ty rozkrádáš veřejný majetek.
0: Jak to rozkrádám? Jakmile tam Sokrates zahučil, já mřížku zase vrátil.
2: Máš na to svědka?
0: No mám, filozofa, pojď se podívat, jak řádí pod mřížkou. A nejhorší na tom je... Nejhorší na tom právě je, že se už na něm ani nepozná, že jde z univerzitní knihovny.
1: Hele, Jirko, já to beru zpátky. Já se omlouvám, že jsem diváky špatně pozdravil a půjdeme dál v programu. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejším. Mé ploché nohy se těžko dali nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této kratochvíli půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mě krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rošlápl kladinu a vytrhl kruhy i z kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicimbal hluboko do parku. Snažil jsem se však víc tělocvikářem v dobrém a dokázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen. Dokonce mi šeptal, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl. Číslo 64 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět pomohl strýc. Upravil mi dřeváky do řemení, takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kamže si mohu uložit dvoukolák s potravinou. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít slivovicí. Když mu došly peníze, plačky prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář volal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Na to mi přikázal, že se tedy musím starat sám o sebe a chodit nejméně 30 metrů za výpravou. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu. Seděl jsem sám v přeplněném kupé. Lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, šeptal kdosi. Pane, to dělá ten tlusťov. Mumlali jiní a ukazovali prstem na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní. Pospícháme. Ani jsem se nepohnul. Byl jsem na podobné urážky zvyklý. Jednou, když jsme jeli s rodiči na výlet parníkem a skončili jsme na dně u Palackého mostu, místo ve Štěchovicích, snažili se výletníci také svalit vinu na mne a spílali mi nejhoršími jmény. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Tam bylo krásně. Jenom mě překvapilo, že sníh podkluzoval. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas obědu. Ale přeci jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle uvolnila mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář. Tlusťoch utrhl lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči. Spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu. Vím, řekl jsem. A budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina konečně roztála. S omluvenkou od horské služby jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy. Když do místnosti vstoupil tělocvikář. Přikročil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit, bubeňoure.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101,1.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé míň než nic.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak podívejte se, Růženko, tohleto, všechno to je moje bohatství. Pásky, nahrávky, zvuky.
2: Víte, pane Eduarde, já jsem vám moc nevěřila, když jste říkal, že máte tohodle koníčka. Jakože sbíráte tyhle ty zvuky.
1: Vy jste mě nevěřila, Růženko. To mě raní, to mě raní. A proč jste mě nevěřila, Růženko?
2: Já totiž tyhle ty mužský koníčky moc dobře znám, víte? Jenom na známky jsem se byla podívat už 5krát. Jeden dokonce tvrdil, že má doma modrýho Mauricia.
1: Ne, a měl?
2: Neměl. A potom měl modrý monokl. Sotva mi ukázal doplatkový známky z roku 1920, už se mi začal sápat po fíži na hlence.
1: Jo, on taky někdo sbírá takovýhle ty... To?
2: No, tak takový jsou ty mužský koničky, víte, těch já už poznala. Já jsem byla pozvaná na sbírku kaktusů, na pivní tácky, na hrací hodiny, dokonce na oznaky klubu skotské ligy. A nejdrzejší byl sběratel broušenýho skla. Ukázal mi 6 skleniček vodořčice a urval mi ramínko.
1: Neříkejte, že dneska ještě jsou takovýhle hulváti.
2: Takže se nedivte, pane Eduarde, když jste mě jako pozvala, abych si přišla poslechnout tyhle ty zvuky. Tak jsem si řekla, to tady ještě nebylo. To asi skončí ublížením na těle.
1: Ale proba, Růženko, snad si nemyslíte, že bych vám mohl ublížit.
2: No, prosím vás, co si to dovolujete? Mým ublížením na vašem těle. Čekala jsem si, ten je nějaký rafinovaný, toho budu muset vzít po hlavě flaškou.
1: Jakou flaškou?
2: No s vínem, že jo, co tady má stát, jako vždycky.
1: Ale vy mě křivdíte.
2: Akorát ten sběratel nálepek od sejru přichystala slivovici, takže jsem mu jenom utrhla ruka.
1: Růženko, vy mě křivdíte prostě. Já mám ušlechtilýho koníčka, který se snaží rozvinout lidský poznání. A já jsem nechtěl nic jiného, než rozvinout taky vaše lidský poznání.
2: No tak s tím pozor, já už toho poznala dost.
1: Já jsem prostě lovec zvuků. Já jsem byl 3krát vyznamenaný závodním klubem. Naposled za tuhletu nahrávku, poslechněte si. Co myslíte, že to je?
2: Já nevím.
1: Soudruh, ředitel podepisuje 4letní prémie. A tohleto, to je tedy unikát.
2: To by mohla být, dejme tomu parní lokomotiva, ne? Jak píská a jede, toupá do kopce.
1: To jsem natočil v Dolním Kníně. To je 220krát zesílený zvuk křidelek otakárka Feniklovýho. Představte si, že za tohleto mě jeden kolega nabízel řev hladovýho jaguára v džungli. Já jsem se mu jenom vysmál.
2: Vy jste se vysmál hladovýmu jaguárovi, pane Eduarde?
1: Klidně. Když mám ve svý sbírce takovouhle perlu, poslechněte si, co myslíte, že to je? No?
2: No to by mohla být z dálky... Čestná salva, ne?
1: Ne. To je pukání kaštanů ve stromovce. To teď přeletělo tůčko.
2: Ano.
1: Tak představte si, že já tuhle tu nahrávku jsem nahrával 6 hodin. Já jsem seděl na větvi v jedné ruce mikrofon, v druhé ruce deštník.
2: No, ještě, že to nespad, víte, to by byl zvuk, pane Eduarde.
1: Tak nejdřív přijela záchranka. Takhle? Takhle přijela? A potom přijeli požárníci.
2: Žeda.
1: Tak. Já jsem se jim to snažil vysvětlit, že jaksi je to moje vášeň, že ano? Tak pan docent na psychiatrii taky se proto natchnul, když jsem mu to potom vysvětlil. A představte si, že minulý týden mě poslal tuhletu nahrávku. Co myslíte, že to je?
2: No tak to by mohl být kulomet, ne?
1: Cvakání zubu pacienta pod studenou sprchou. A tohleto? Takhle se smažej vajíčka na másle. To je krásný, víte?
2: To je
1: tohleto.
2: Krásný, no. A jak se vařej na tvrdo?
1: 7 minut.
2: A máte to taky nahraný?
1: Nemám. To je výborný nápad, poslechněte. To já nahraju a příště vám to... Zase pustí. Hele, a co myslíte, že je tohleto?
2: No tak to je jasný, to je 100krát zesílený čmelák.
1: Niagarský vodopády z kanadské strany.
2: A já vždycky myslela, že Niagara temně hučí do noci. Komu vášem srdci hárá, že tomu není pomoci.
1: A tomu zní tluk od srdce takhle, růženko.
2: To je sugestivní. Nádhera.
1: Tak já jdu pro to víno, růženko. Drahá, tak to bije mé srdce pouze pro vás. Pro vás jedinou, na světě mi danou. O, jak vás miluji, má lásko.
2: To je nejkrásnější vyznání, jaký jsem v životě slyšela. Vy jste tak originální, pane Eduarde.
1: Jsem tvůj lovec zvuků. Poprvé v životě a naposled miluju tebe, růženko.
3: Oh.
1: Já tě miluji. Miluji jen tebe jedinou, poprvé a naposled v životě, Alice.
4: To je nejkrásnější vyznání, jaký jsem kdy slyšela. Jsem tma.
1: A já? No, to je taková experimentální nahrávka, že ano, růženko, to je do mý sbírky takový koníček, že?
2: Že já mám taky koníčka? Helejte! No, to je zvuk. Nezapomeňte si ho nahrát do sbírky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
5: Rádio.

Krásně jste zpívali, krásně, tady teď nám Esmeraldová favoritka. Teď no, pojďte sem, uděláme si Caruso show. Takový 3týdenní zájezd do Lanžotské šutrovně by nebyl špatný, co? No, napijeme se vínečka. Pijem dobré víno tady mají, no. Máme, že? Okoštovali jste šeci už, no. No, a dneska není hodně takových lidí, co ty sorty vína pozná. Já jsem poznal teda jednoho, který všecky sorty vína měl v oku. Vždycky všecko uhodil. Tak se na něho chlapi domluvili, posadili ho do hospody. Donesli mu první vzorek, on se tak podívá, říká, ročník, 690, Riesling Rýnský, dubový kolek. Výborně, donesli mu druhý vzorek, říká, proč toto? Ročník 95, to bude Millerka, bukový kolek. Říkaj, to není možné, zabili za hospodskou Anču, tam si trochu cvrkla do pohárka. Donesli mu to zpátky, on se podívá, chvilku přemýšlá, nakonec říká, aha, vím, ročník 64, hospodská Anča, každý večer inačí kolek. Ne? Někomu to šmakuje, někomu zase jiné, no. Tak došla taková jedna mladá nadějná k doktorovi. Říká, pane doktore, už jsme 2 roky s mojím spolem, já se před ním krůtím, jak šehery záda. Pořád vymýšlám barjaké a s ní to ani nehne. Doktor se na mu tak podívá, říká, paní, to bude asi tím, že váš manžel bude ten onánista. Že Hernáj za mě tvrdí, že je sociální demokrat. A i souseda taky se koupila takové to černé sexy prádlo. Jura seděl za stolem, chleba se sádlem namazaný. Ona proti němu vyběhla, taky začala se předvádět. Jura najednou stuhel, vytrhl ten chleba se sádlem z huby ve říká, Ježíši Mara, nestalo se něco ze stařů? Černé prádlo je černé prádlo. Se ze sousedů, oni se pořád tak škádla. Minule také jsem čul za plotem, tak se hádali na jednu. Souseda říká, Juro, ty jenom čekáš a zavřu oči, že? On říká, mě by stačilo, kdyby zavřela z hubu. Nebo tak taky začalo poprchat, souseda letí přes celé humno, křičí na Juru, který byl v okně, že Juro, utekám se schovat, že nesa bůřka. A Jura tak praví, Terezo, klidně zostaň venku, do tebe neuhodí, ty už nikoho nepřitahuješ.

0: Ale teďka také jsem se říkal, hospodě, člověče, já když jsem si moju bral, tak bych tu samou lásku sežral. Říkám, a včil co? Že včil lutuju, že jsem to neudělal.
1: Tak ale to se nedá, no.
0: Aj ty, teda aj ty děcka to má dneska i ušiska našpicované, bavili se takový dva výzdohajci, jeden říká, hej, my máme doma mluvícího papouška. Druhý říká, to nic není, my máme doma v ložnici akvárium a tam si vyprávějí rybičky. Že teďka jsem se v noci zbudil a čul jsem z ložnice, že ještě jedenkrát mě kůsneš do toho ocasu a dostaneš takovou počuni, že rozbiješ to akvárium. Ne? Tak ale je to tak, teďka tak jedu, že jo. Koneček do druhé třídy za stařečkem.
2: Praví, že starečku, víš, jaký je rozdíl mezi vírou a přesvědčením?
0: Že chlapče, tož vím, no, keď jsem byl tak malučký, tak jak ty, tak jsem věřím, že ho mám jiným na čurání. No a včilka jsou o tém už přesvědčený. No.
2: Proto si má člověk užívat, keď je mladý, ne, jezdit po výletách, no.
0: Tak všichni, když se bavíme o těch výletách, to si můžeme k barakám vyjet, co? Pedino, to není jak dřív, to bylo do Bulharska za odměnu, dneska je to za trest, no. Dneska můžete. Kamkoliv, to se také v Lanžotě před obchodňákem, před týma prázdninama bavili takové tři děvčata, kam pojedu. Jedna říká, no, tak můj muž mluví italsky, tak pojedeme do Itálie. Druhá říká, no, můj muž mluví španělsky, tak pojedeme do Španělska. Třetí tak se přitočí a smutno praví, no, můj muž mluví sprostě, tak pojedeme do prdele. No. Teďka jaj sousedi byli v té Itálii. Jak se tak vrátili, tak jsem se jich ptal, jak bylo. A soused říká, čověče, Franti, na nic, hotel špatný, počasí špatné, představ si, že moju unesli a třikrát znásilnili. A říkal, no to jste měli pořádnou smolu, to myslím, příští rok budete doma, no že já bych zostal po těch zkušenostech doma, ale moja chce pořád do té Itálie, no.
1: No tak ale když se to někomu lubí, jak už jsem říkal.
0: No tak ale já se divím, že soused je taková korpulentní 200 kilo, no. Teďka jsem byli spolu v zoologické zahradě v Hodoníně, souseda šla rošklébená přes půlku toho chodníka. Naproti šéf, jakýsi ten zřízenec, tak se optá, pane, a kdy budete krmit opíce? On se podívá na sousedu, říká, tyčino, a vy už jste hladná, nebo co? To se fakt nedá nic zjímat, no. Však ale... A i tento rok jsme se vypravili, no, celý lanžotský zájezd jsme jeli ne, k tému mořu, no, ne, na ty, k tému Egejskému mořu, na ty vykopávky se podívat, souseda tak tam zapadla mezi těma vykopávkama, no. Ja. A představte si ty babi, lanžočánky se vám vypravili na tu nudistickou pláž, no. Teď no nebyly jste na nudistické pláži nikdy, ne, já se tak jenom tam se strašně nudíte, no. Babi lanžočánky, no, kúpali se, jedna sakáčkava v tej svanej vodě, no, druhá leží na pláži, na ta, co sa kúpe, tak na tu, co leží na tej pláži, volá, že Ančo, že poď sa také kúpat. Ona říká, co bych sa chodila kúpat, plavat neumím a scat sa mi nesce.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Představte si, že je neděle, sedáte s kávičkou k nedělní chvilce poezie. Ozývá se známá znělka. Přednáší recitátor, který kouří 120 klejek denně. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni bez masem. Petr Bezruč, Ostrava. Petr Bezruč, Otrava. Strava. Sto roků však těžil, mlčel jsem. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni bez masem. Svaly mi železo zůlí. Chléb s uhlím beru si dobré. Z roboty jdu na botu. Při Dunaji strmý strmý kurík, šopa mě to dostrá dneska.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, holubice.
2: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
1: No, bydlím tady, ne? To víš, když jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
2: Nic, totiž já nevím.
1: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
3: No, hezký.
1: Tak má sandulko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
2: Je to Jaromír. Jaromír, pan Poupě.
1: Těší mě. Já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to? Když si tady trochu dělám pohodlí, co? No víte, já jsem 6 hodin na cestě.
3: Ne, to je trapná situace. Já bych snad raději šel.
1: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
3: Tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
2: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
3: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
1: No, proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Androu mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No, klidně pokračujte, no.
3: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
1: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
2: Abys rozuměl?
1: No.
2: Pan Poupě je doktor.
1: No, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
3: Proč zahradník?
1: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
2: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
1: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ní vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský název, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
3: No, jak si, že ano, já bych řekl, no...
2: Migréna.
3: Ano, tak.
1: No, to já jsem rád, že tu není nic vážného. Migréna, to je jako hlava, palice, že jí bolí, že jo?
3: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
2: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
3: Co pak to jde?
1: Ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
2: Já nevím.
3: Já.
1: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
3: Je to čisto ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapast.
1: Ale prosím vás, co byste ho svlíkal, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezul, víte. Ale na druhé straně já se zatím, ale já se bez nich obejdu. Vidíte, je, když vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne, s tou fajfkou, víte, hlíte se, fajfky a manželky, ty se nepočinou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den, pane Lajbo, já už vás neviděl.
2: Teď já vás taky ne.
1: No jo, to už je doba, že jo? Ne. To už je takových... No co říkám, to je díl už, to je, že jo, co?
2: To já nevím, od kdy vy myslíte?
1: No od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
2: Od tenkrát?
1: No od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
2: No to je samozřejmě, já myslím, že to bylo tenkrát stej tam spolu, jak jsme to...
1: Debok, to je díl už.
2: Jo.
1: Jo, to už je díl.
2: No,
1: to
2: už... Já už vím, kdy to bylo.
1: No.
2: Já vám to připomenu.
1: No.
2: Karty.
1: Karty? V Monte Carlu, nebo...
2: Sobak, já jsem byl někdy v Monte Carlu.
1: Nebyl jste, ne?
2: A vy jste tam byl někdy?
1: No já taky ne. No,
2: tak jak jsme se tam mohli vidět?
1: No jo, to je pravda, no. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo? No.
2: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
1: Je u kartářky? Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
2: No právě, ta tu myslím,
1: jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
2: No, no.
1: Jo, jo, já už právě. Vím, no jo, to je.
2: A splnilo se vám to?
1: No tak částečně, jo, jo.
2: Jak to částečně?
1: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
2: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
1: Jo, taky dvojčata?
2: Ano,
1: to je vlastně víno, co to je.
2: Mě předvídala nějaký neštěstí, no.
1: Prosím vás, a trefilo vás něco?
2: Oženil jsem se.
1: Jo, no. Tak to jste teď už ženatej, ne?
2: Když jsem se oženil...
1: No jo, to je pravda, no.
2: Ale manželka čeká dítě.
1: Jo, a máte na někoho podezření?
2: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
1: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
2: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
1: Je, to je rána, no jo. A máte hezkou manželku?
2: No, tak mám tady fotku svatební, podívejte se.
1: A jo, hezká, no, ano. Ty je tady dost závojem, ne?
2: Samozřejmě, co? Já jsem přece... To vedle tady.
1: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
2: Taky jak já bych v závoji vypadal.
1: No jo, no to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný mojí známý?
2: Neříkejte.
1: Jo, nějaký Anče Julčový.
2: Anče, ale to je ona.
1: Jo.
2: Za svobodná Anča Julčová.
1: Jo, proto ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
2: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
1: Ano, já jsem si to myslel, no. To je jak když jí z oka vypadne.
2: A komu zase, komu?
1: No, Anče Julčový.
2: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
1: Že jo, no jo, to se hned pozná. Až nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
2: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
1: Ano.
2: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
1: Jak papi, ne? Znal jste jí za svobodná?
2: No, teď jsem si ji vzal.
1: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
2: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
1: No jo, ale teď, když jste si ji vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
2: No, ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
1: Ano, ale podoba jí zůstala. Co?
2: Proč by jí neměla zůstat? No. Podívejte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete říct, že byste sám sobě si nebyl podobný.
1: No já jsem, myslíte z dřívějška, nebo co?
2: To je snad jedno od kdy, ne?
1: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
2: Tak jinak, pane Essence, podívejte se. Poznal jste, nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
1: No já pobine už několikrát. Jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spadl jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
2: No, no dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
1: No jo, tak to taky, jo. No,
2: já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
1: Jo.
2: Docela malejka. Vidíte, o podobě se dá mluvit jedině, protože to jedno je si podobný tomu.
1: No jo, jsou si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
2: Plešatý,
1: no?
2: Ale ne tak, takhle.
1: Jo, takhle, aha, takhle. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
2: A kde jinde?
1: No jo, pravda, oni ty prdelky a tak to se nedá, no, že jo, samozřejmě.
2: Ale chápete už, když se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobné?
1: No jsou si podobný úžasně, já to vidím, ano.
2: Takže to konečně chápete.
1: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
2: Pro pána krále, jaký jedno zás?
1: Tady to leví, vířej.
2: Ale přece v obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
1: No ne, v obě, já neříkám, že ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
2: To jsou úplný nesmysly, pane Essens.
1: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
2: No podobnější si není právě žádný.
1: Jste zrovna říkal, že jsou podobní v obě?
2: Ale samozřejmě, jenže to je jen proto, že jsou to dvě. Dvě děti,
1: jo,
2: že?
1: Takhle jako, já rozumím už, co
2: je
1: myslíte.
2: To jasné.
1: No já už myslím.
2: No, já jsem se lehl, že jak si...
1: Ne, já rozumím, jako že v obě dvě, že si jsou podobní,
2: no,
1: jedno, já rozumím.
2: Tak,
1: no, to, no, já jsem si...
2: Je, to je hodina, já už budu muset jít, nezlobte se.
1: Ne.
2: Trochu spěchám.
1: No jo, to nevadí, no. Tak tady máte ty dvojčátka.
2: No, ty jsou si ale podobný, víte?
1: No jo, jsou úžasní. Tak naschledanou. Ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo, naschledanou, pane.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Hanzrián jede s prázdným kolečkem na stavbě. Zastaví ho mistr a ptá se proč. Mám takovej fofr, že ani nestačím nakládat.

0: se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Národní pouť na Velehradě včera navštívilo několik tisíc lidí z Česka i zahraničí. V sobotu jich na Velehradský večer lidí dobré vůle dorazilo 20 tisíc. Návštěvnost národní pouti byla nižší než loni, kdy na ní zavítalo 30 tisíc lidí. Slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním událostem v zemi.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlavská zoo má novou venkovní expozici za téměř 10 milionů korun. Plocha asi 120 čtverečních metrů je určená pro pouštní kočky a karakaly. Výběh je situovaný na silnici, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje a odpovídá jejich přirozeným podmínkám. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun.
0: Sport.
1: Čeští basketbalisté budou mít dnes večer jasno o tom, jestli postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa.

0: které se uskuteční příští rok v Kataru. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vědět hned po utkání s Estonskem, které se hrají od 17 hodin v Brně. Pokud nezvítězí o 30 a více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovinskem a Švédskem, který začne ve 20 hodin.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Dobré ráno, díky Petře, víme, co je nového, a tak vám přejeme hezký sváteční den s datem 6. července 2026. Tady Rádio Jihlava, za chvíli se zeptáme dětí na žížalu. Bude to taková prázdninová otázka, taky vám připomeneme jednu prázdninovou uzavírku. Tak hezký den z Rádia Jihlava přeje Zbyňkovský, jeď se skvěle poslouchat.
1: Rádio Jihlava. 101.1

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Hezké ráno s rádiem Jihlava. Připomínáme, že od začátku prázdnin začala uzavírka části Heroltické ulice kvůli pokládce vodovodu. Řidiči musí počítat s objížďkou i dopravním omezením v Pávovské ulici. Objízdná trasa vede právě po Pávovské ulici přes okružní křižovatku a dále po Průmyslové ulici. Stavební práce budou probíhat po jednotlivých úsecích tak, aby zůstala v co největší míře zachována dopravní obslužnost. Do 31. července bude vozovka v místě prací zúžena do jednoho jízdního pruhu a provoz budou řídit semafory. Městská hromadná doprava i linkové autobusy budou místem projíždět bez změny trasy. Všechny aktuální informace o dopravní situaci v Jihlavě najdete na webu jihlava.cz/uzavírky nebo si stáhněte zdarma aplikaci Jihlava v mobilu a informace nejen o dopravních uzavírkách budete mít ve svém telefonu vždy po ruce. Dobré ráno.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Hezký den s datem 6. července. V Česku máme dnes státní svátek, kterým si připomínáme den upálení mistra Jana Husa. A pojďme se podívat na dnešní den v historii. Rok 2011, to česká Wikipedie dosáhla hranice 200 000 článků. A v roce 2014 Petra Kvitová vyhrála podruhé Wimbledon. V roce 1957 John Lennon se svou skupinou hrál na pouti v Liverpoolu, kde se poprvé setkal s Paulem McCartneym. A zajímavé je, že v tento den se také v Liverpoolu uskutečnila v roce 1964 premiéra prvního filmu právě skupiny The Beatles Perný den. V roce 1907 se narodil spisovatel Jaroslav Foglar a v roce 1935 14. Dalaj Lama, duchovní i světský vůdce Tibetu. Přejeme pěkný 6. červenec.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Starší muž přijde k čarodějnici a zeptá se jí, jestli by dokázala sejmout z ní hroznou kletbu, která ho sužuje už 40 let. A čarodějnice povídá, no, tak asi možná ano, ale musela bych znát přesně znění slov, kterými jste byl zaklet. Tak to vám můžu opakovat třeba hned. A protože jste splnili všechny podmínky stanovené zákonem, prohlašuji vaše manželství za pravoplatně uzavřené.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Teď tady máme jednu hezkou zprávu o speciální komentované prohlídce horácké arény pro zdravotně postižené z kraje Vysočina. Novou horáckou arénu si prohlédly desítky lidí se zdravotním postižením. Návštěva nabídla pohled do zázemí i představení bezbariérových řešení. O prohlídku byl mimořádný zájem. Původně se počítalo přibližně s 20 účastníky, přihlásilo se jich ale téměř třikrát tolik. Díky spolupráci organizátorů a průvodců z horácké arény se podařilo zajistit program pro všechny zájemce. Mezi nimiž byli lidé na vozíku, nevidomí, neslyšící i klienti sociálních služeb s různými typy zdravotního postižení. Účastníci si prohlédli zázemí nové arény, navštívili prostory běžně nepřístupné veřejnosti a dozvěděli se řadu zajímavostí o výstavbě, fungování i technickém vybavení moderního sportovního areálu. Akce pomohla zlepšovat život lidí se zdravotním postižením a seniorům. Hezký den.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: neví, tak si to vymyslí.
1: Máme prázdniny a dětí jsme se zeptali jednu takovou prázdninovou otázku. Zeptali jsme se na žížalu. Kde má žížala hlavu a kde zadek?
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

myslet svůj osud, kde a s kým svůj život spojím. A chvíli trpět pro lásku s vědomím, že napíšu šťastný konec. A chvíli trpět pro lásku, necítit bolest.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Premiér Andrej Babiš na summitu NATO v Ankaře půjde na úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. V programu to uvedl úřad vlády. Prezidenta Petra Pavla nezmiňuje. Vládní delegace v čele s Babišem odletí zítra ráno krátce před prezidentem.
2: Jihlava aktuálně.
3: O víkendech a svátcích propojí hlavní turistické cíle v Jihlavě speciální bezplatná linka MHD. Jezdit bude během července a srpna každou hodinu.

0: od 9.45 do 17.30. Využít ji mohou obyvatelé města i návštěvníci. Sobotní referendum na Slovensku o zrušení nároku některých politiků na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie je kvůli nízké účasti neplatné. V referendu hlasovalo jen 16,13% voličů. Jde o druhou nejnižší účast ze všech 10 dosavadních celostátních lidových hlasování v zemi. Sport. Tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby ve Wimbledonu předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou a postoupila po třetí na londýnské trávě do čtvrtfinále. Nasazená desítka zdolala krajanku po 2 hodinách a 45 minutách.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké sváteční ráno, díky Petře, víme, co je nového a tak se můžeme pustit do další hodiny dnešního ranního vysílání Rádia Jihlava. Za chvíli s námi navštívíte interiéry vysokých síní renesančních patricijských paláců. Nechte si to ujít, hezký den vám přeje Zbyněk Lovský.
1: Rádio Jihlava, 101.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Jihlavské domy s vysokými síněmi. To je dnešní procházka a prohlídka s průvodcem. Navštívíte interiéry vysokých síní renesančních patricijských paláců. Vydejte se poznat dějinný vývoj unikátních jihlavských domů. Vysoké síně jsou ukázkou reprezentativního měšťanského bydlení v druhé polovině 16. století. Rozkryjete původ vysokých síní. Kdo tyto domy vlastnil v době renesanční? Jakou funkci měly vysoké síně a co zobrazují bohaté fresky v mnohých z nich? To a mnohé další se dozvíte na komentované prohlídce po interiérech jihlavských vysokých síní. Délka prohlídky hodina a půl a východiště TIC na Masarykově náměstí dnes v 11 hodin. Hezký den!
0: Kam na Jihlavsku?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: SMSka. Ahoj Kláro, poslední dobou jsem děsně zapomnětlivý, zvlášť když piju. Včera na Mejdanu jsem se tě ptal, jestli bys nejela se mnou na chatu na víkend, ale zapomněl jsem, jestli jsi řekla ano nebo ne. Odpověď. Ahoj Tomáši, taky hrozně zapomínám. A pamatuju si, že jsem včera někoho poslala někam, ale ráno jsem si nepamatovala koho.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Požáry na Jihlavsku kolem Čeřínku a na Pelhřimovsku nebyly náhodou. To, o čem se dlouhé týdny spekulovalo, nyní policisté potvrdili. Za sérii požárů v uplynulých týdnech a měsících může žhář. Policisté ho dopadli minulý týden v Třešti. Požárům docházelo na hranicích Jihlavského a Pelhřimovského okresu. Škody, které vznikaly, byly vysoké. Muž používal kombinaci zapalovače a suché trávy. Rozpoutával nekontrolovaně se šířící oheň, který polcoval mítiny, lesy, oplocenky, seník či opuštěný objekt. Na svědomí je má 24-letý muž z Jihlavska, který byl obviněn a hrozí mu až 8letý trest. Kriminalisté ho dopadli, přičemž měl u sebe plynový zapalovač, který kriminalisté zajistili. Od loňského jara založil požár ve 12 případech. Nejčastěji zapálil suchou trávu, poté místo opustil. Na místa jezdil autem nebo na kole. Zajímavostí je bohužel fakt, že zakládání ohňů bylo pro muže zdrojem adrenalinu. Rád sledoval oheň a sám jej následně pomáhal hasit. Klidné ráno.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: sváteční ráno za ten 6. července se za chvíli nejenom na vlnách Rádia Jihlava zmíní na dnešní pondělní dopoledne. A tak vám právě teď také přinášíme moto pro dnešní den. Život je čekání na to, kdy se sní zmíní ze skutečnost. Dobré ráno, hezký den vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Louský.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezké pondělí. Národní pouť na Velehradě včera navštívilo několik tisíc lidí z Česka i zahraničí. V sobotu jich na velehradský večer lidí dobré vůle dorazilo 20 tisíc. Návštěvnost národní pouti byla nižší než loni, kdy na ní zavítalo 30 tisíc lidí. Slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním událostem v zemi.
1: Jihlava aktuálně.
2: Jihlavská zoo má novou venkovní expozici za téměř 10 milionů korun. Plocha asi 120 čtverečních metrů je určená pro pouštní kočky a karakaly. Výběh je situovaný na silnici, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje a odpovídá jejich přirozeným podmínkám. V Česku nově platí za

0: Zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun.
1: Sport.
0: Čeští basketbalisté budou mít dnes večer jasno o tom, jestli postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa, které se uskuteční příští rok v Kataru. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vědět hned po utkání s Estonskem, které se hrají od 17 hodin v Brně. Pokud nezvítězí o 30 a více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovinskem a Švédskem, který začne ve 20 hodin.
1: Rádio Jihlava.

Ladíte Rádio Jihlava, zámecký park v Třebíči čeká poslední část úprav. K dokončení areálu, na kterém se pracovalo několik let, chybí vylepšit propojení pod zámecké nivy s koupalištěm Polanka. Pracovat se na něm podle starosty Třebíče Pavla Pacela bude od září do listopadu a práce vyjdou na 4,4 milionu korun. Teď už další hity.

0: na čase být.
1: Buď chytřejší než rádio.
2: Dnes si připomínáme upálení mistra Jana Husa. Byl to český římskokatolický kněz, středověký náboženský myslitel a vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Hus byl po Johnu Wyclifovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován, jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své následníky. Jan Hus od roku 1398 vyučoval na Pražské univerzitě a v letech 1409 až 1410 byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Římskokatolická církev ho následně označila za kacíře, jeho učení za herezi a v roce 1411 jej exkomunikovala ze svých řad. Hus byl následně upálen na Kostnickém koncilu 6. července roku 1415. Teď už další hity.
1: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jdou dva ski alpinisti po hrách a najednou jeden z nich se zřítí do průrvy. Druhý přijede k průrvě a volá: "Jsi v pořádku? Jo. Co hlava? Nerozbil jsi si? Ne, dobrý. No a co ruce nebo nohy? Nemáš zlomené? Ne, dobrý. Tak co tam ještě děláš? Pořád padám."

Tam smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, tak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Ladíte Rádio Jihlava, kraj Vysočina musel kvůli změně financování nepedagogických pracovníků a dalších nákladů dát na své školy téměř 526 milionů korun, asi o 61 milionů víc než loni. Přesné vyhodnocení ještě nemá k dispozici, rozpočty se tak ale ještě podle náměstka hejtmana pro školství Pavla Řehoře mohou upravovat. Za chvíli zprávy, teď další hity.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkný den. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí zítra ráno čeští politici na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš. Pavlův program Hrad dosud nezveřejnil.
2: Co se děje v kraji?
3: V Třešti na Jihlavsku začal 24. ročník dřevořezání. V zahradě Šumpeterova domu mohou lidé i dnes obdivovat práci 58 řezbářů. Později si jejich práci připomenou prohlídkou Betlému, který už má přes 1500 figurek. Slovenský premiér Robert Fico označil sobotní referendum iniciované opozicí za fiasko a obvinil své oponenty, že hlasováním jen šířili nenávist a zneužili téma bezpečnostních opatření přijatých po atentátu na jeho osobu.
2: Sport.
3: Třemi medailemi včera završili na celkových 8 mladí rychlostní kanoisté sbírku české výpravy na mistrovství světa do 23 let a juniorů v Kanadě. Bronz získali juniorky Simona Fischerová s Rozárií Pospíšilovou i kajakářka Barbora Janotová. Stříbrná byla kanoistická štafeta Tereza Jiskrová a Danilo Martinenko.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Město Vrchnice otevřelo část nové cyklostezky z místní části Komárovice ke zřícenině hradu Rokštejn. Víc za okamžik.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava. Město Brtnice otevřelo část nové cyklostezky z místní části Komárovice ke zřícenině hradu Rokštejn, o níž se také stará. Stezka měřící 4,9 km vede přírodou a říčním údolím. Město má už téměř hotovou i navazující část stezky do Brtnice. Dokončení posledního úseku zabrzdila stavba mostu nového silničního obchvatu. Teď už další hity.
1: Zas jsi tak smutná, kdo se má

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se pan Novotný dcery. Hele, nevíš, maminka se chystá někam večer jít? Jo, tati, jde do kina. Aha, a nevíš, jestli jdu s ní?

0: Ladíte rádio Jihlava, Polnička na Žďársku otevřela cyklostezku, která odvádí cyklisty z nebezpečného silničního průtahu. Více za okamžik.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Ladíte rádio Jihlava, Polnička na Žďársku otevřela cyklostezku, která odvádí cyklisty z nebezpečného silničního průtahu. Na stavbu za 24 milionů korun dostala obec dotace. Na nové stezce je i 33 metrů dlouhá ocelobetonová lávka přes Sázavu a potok. Symbolicky byly po jejich stranách umístěné části kolejnic jako připomínka někdejších významných železáren v obci. Alespoň to ČTK řekl projektant Petr Nečesal z firmy Pechal. V 19. století se v Polničce mimo jiné vyráběly kolejnice pro železnice ve střední Evropě. Za chvíli zprávy, teď už další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Rádio Jihlava 101.1.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezké dopoledne. Lidé v Česku si dnes připomínají den upálení mistra Jana Husa, který je i státním svátkem. Tento středověký církevní reformátor byl před 611 lety pro své názory upálen v německé Kostnici. Tradičně se k výročí jeho úmrtí dnes uskuteční bohoslužba v Betlémské kapli v Praze, kde na počátku 15. století Hus kázal. Zároveň se druhým dnem konají Husovy oslavy v jeho rodišti Husinci na Prachaticku.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině se města v posledních 4 letech kromě síťování parcel pro rodinné domy ve větší míře zabývala možnostmi podpory staveb bytových domů i formou bytových družstev nebo ve spolupráci s developery. Chtějí přispět k dostupnějšímu bydlení. Ve Žďáru nad Sázavou letos začala fungovat městská agentura, která se stará o pronájem soukromých bytů. V červnu Evropu zasáhla historická vlna veder, při které jen ve Španělsku zemřelo více než 1000 lidí. Zemi trápí horké epizody stále častěji a Barcelona proto zavádí nové opatření, které má ochránit pracovníky vykonávající práci venku. Rozdává jim náramky sledující tělesnou teplotu.
0: Sport.
1: Brazilský fotbalový útočník Neymar po nečekaném vyřazení s Norskem v osmifinále mistrovství světa oznámil ve 34 letech konec reprezentační kariéry. Z 80 góly je historicky nejlepším střelcem Kanárků.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači Rádia Jihlava, přeje Fugas. Je lehce po 11. hodině a taky je dneska už 6. července. Máme po víkendu, máme po festivalu, no a před námi pro někoho pracovní, pro někoho prázdninový týden. Ale vzhledem k tomu, že ho začínáme svátečním dnem,

0: volna, tak si myslím, že to uteče všechno jako voda. Teď už ale zpět k dnešku. Co vás všechno čeká? Opět v první řadě písničky, ale taky třeba si řekneme nejrůznější zajímavosti, informace a drby. Namátkou třeba, že ministr kultury nejel na festival do Karlových Varů, protože měl strach, že bude znovu vypískán. A nebo si připomeneme, kdo má dneska svátek či narozeniny. A bude to samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji hezký den, dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a my se společně teď můžeme podívat do světa hudby, protože jsou připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Letos to je 26 let, co spolu žijí a vychovávají 3 děti. Roky se spekuluje, zda jsou manželé anebo jen partneři. Palo Habera do toho konečně vznesl jasno a Blesku prozradil, jak to s Danielou Peštovou mají. Až budu cítit, že už melu z posledního, tak se vezmeme, aby to pak v dědictví měla jednodušší.
2: Rádio Jihlava. Rádio
3: Jihlava. Věčnej ring, rudě se barví.
0: Nejprve Bohuš Matuš šokoval slovy o rozpadu svého manželství, poté ale začal všechny přesvědčovat o opaku. Postoje vůči jeho

0: vyhrává.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
2: Někdy si přeju znát všechny stromy nebo aspoň jejich
3: pol. Zahájení filmového festivalu v Karlových Varech si nenechala ujít ani zpěvačka a herečka Bára Poláková. Ta je 3 měsíce po porodu 3. dítěte syna Františka. S muzikantem Štěpánem Urbanem má v plánu

0: Zatrak. Zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: I think they can make it a better place.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká otec synovi, že se nestydíš. Ve tvém věku jsem ještě nikomu nelhal. Ne? A kdy jsi začal?

0: jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM. My se právě teď mrkneme společně do kalendáře, kdo 6. července slaví svátek. Tak dneska, přátelé, slavíme svátek, no slavíme. Připomínáme si státní svátek, den upálení mistra Jana Husa. Ale z těch klasických jmen má dneska svátek Izajáš. Přejeme tedy všem Izajášům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska pondělí, je 6. července a můžeme se mrknout na dnešní pranostiky. Jedna říká na svatého Izajáše, úroda z polí už je naše. Nebo když má svátek Izajáš, plavky dneska nevindáš. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezké pondělí. Pokles produkce krmiv po prvních sečích zapříčinili kromě sucha také vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Méně je například sena nebo slámy, která se používá ke krmení skotu, ale také jako podestýlka pro drůbež. Druhá seč by podle odborníků mohla být po deštích lepší.
0: Jihlava aktuálně.
1: Řidiči i cestující městskou hromadnou dopravou musí od zítřka počítat s dopravními omezeními v okolí hlavního nádraží. Havlíčkova ulice bude v úseku od hlavního nádraží po Polenskou ulici přibližně na 2 týdny uzavřena kvůli opravě povrchu vozovky. Kvůli rozsáhlému požáru ve špatně přístupném horském terénu ve francouzském departementu Pyrénées-Orientál úřady evakuovaly více než 5 000 lidí. Třetí etapa cyklistického závodu Tour de France se proto odehraje bez diváků.
0: Sport.
1: Hvězdný srbský tenista Novak Djokovic postoupil už po 17. do čtvrtfinále Wimbledonu a znovu se zapsal do historie turnaje. Ve čtvrtém kole včera porazil ruského kvalifikanta Romana Safiulina 7-6, 6-3, 3-6, 6-3.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní poledne a pohodový poslech vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugas a samozřejmě také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Já teď přicházím s dalším receptem. No a když máme dneska ten svátek upálení mistra Jana Husa, tak si řekneme, jak se taková pečená husa dělá. Čeká vás to už za malý okamžik.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější.

Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a já mám pro vás připraven recept na pečenou husu. Z omyté a očistěné husy vyjmeme vnitřní sádlo, dáme ho na pekáč a na něj položíme stonky domácí majoránky. Husu uvnitř na povrchu osolíme, stonky domácí majoránky vložíme také dovnitř husy. No a husu do pekáče položíme prsičky dolů a na ní položíme ještě majoránku a všechno podlijeme horkou vodou. Pekáč přikryjeme a dáme do trouby rozpálené na 200 stupňů. Po půl hodině husu otočíme, teplotu snížíme na 180 stupňů a pečeme dalších 30 minut. Průběžně potom podléváme, propichujeme tukové polštářky a podle potřeby odebíráme vypečené sádlo. Pak husu naporcujeme, dáme zpět do pekáče a další půl hodiny pečeme přikryté. Pekáč pak odkryjeme a za občasného podlévání dopékáme ještě kůžičku do křupava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Hanzrián jede s prázdným kolečkem na stavbě. Zastaví ho mistr a ptá se proč. Mám takovej fofr, že ani nestačím nakládat.

0: léto na rádiu Jihlava. Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava. Dneska máme pondělí 6. července a právě v tuto chvíli na vás čeká pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
0: No tak to je teda paráda, to se teda máš čím chlubit, takovýhle vysvědčení. Tomuhle ty říkáš vysvědčení? Hele, kamaráde, já když chodil do školy jako ty, tak jsem vůbec nevěděl, jak taková pětka vypadá. No já vím, tati, proto jsem ti dvě přinesl ukázat.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, Fugas vám všem přeje krásný den. Máme dneska 6. července, je pondělí. V tomto týdnu nás čeká hodně deště, to aby mohly růst houby. To by mělo trvat zhruba tak do středy a potom se začne počasí opět vyletňovat, aby o víkendu bylo léto, jak se patří. Teploty do konce týdne se budou pohybovat maximálně do 20 stupňů, ale na víkend už bude 25 a leckdy i více.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Rádio Jihlava. Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkné odpoledne. Speciální pořádkové jednotky policisté z Česka i Německa, jízdní policie i policisté z drony společně se strážci parku vyrazili první červencovou neděli do Národního parku České Švýcarsko na kontroly. Důvodem rozsáhlé akce byl nedávný požár, který ohrozil suchem zasažené cenné území.
4: Co se děje v kraji?
5: Na hradech a zámcích na Vysočině začíná bohatá letní sezona. Návštěvníky čekají nové zámecké

0: Interiéry v Telči, mimořádně otevřený královský apartmán v náměšti nad Oslavou, noční prohlídky s Jaroslavem Haškem i koncerty, divadelní představení a program pro rodiny s dětmi. 12-letý Američan málem přišel o život poté, co na něj během dovolené na Bahamách zaútočil žralok. Kousl jej do nohy tak, že hoch silně krvácel. Zachránil jej starší bratr tím, že mu rány rychle přiškrtil svými plavkami. Sport. Když se tenistka Barbora Krejčíková dozvěděla, že bude hrát o čtvrtfinále Wimbledonu s Karolínou Muchovou, ptala se překvapeně svých trenérů, zda to myslí vážně. Později byla ale ráda, že Česko bude mít alespoň jednu zástupkyni v další fázi. Mrzelo jí, že to sice nebyla ona, neboť prohrála 5-7, 7-5, 3-6 a v závěru měla nespecifikované zdravotní potíže.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina odbyla, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem pondělním vysílání. Už za okamžik se mrkneme na někoho slavného v bulvárním okénku. Konkrétně se podíváme na svatbu Rychlo Bruslařek. Tak si na podrobnosti určitě počkejte, jinak vám všem přeji krásný den a posílám další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová. Nové informace o svatbě. Vítejte v bulvárním okénku. Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová ještě loni tajili, že jsou pár. Nyní už je situace jiná. Češi jim od čtvrtka gratulují ke vstupu do manželství, přičemž se objevují další a další informace o jejich svatbě. Veselka se uskutečnila v Čeradicích u Holic v Čechách. Naše navždy napsala ke společné fotce a hned začala přijímat gratulace. Přišli například od fotbalového brankáře Petra Čecha nebo zpěvaček Leony Machálkové či Marty Jandové.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Starší muž přijde k čarodějnici a zeptá se jí, jestli by dokázala sejmout z ní hroznou kletbu, která ho sužuje už 40 let. A čarodějnice povídá, no tak asi možná ano, ale musela bych znát přesně znění slov, kterými jste byl zaklet. Tak to vám můžu opakovat třeba hned. A protože jste splnili všechny podmínky stanovené zákonem, prohlašuji vaše manželství za pravoplatně uzavřené.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Minulý týden si přijel ministr Klempíř do Strážnice pro pískot a bučení. Druhý den si to zopakoval Macinka. No a tentokrát měl Klempíř jet do Karlových Varů na filmový festival, ale ze strachu před dalším vypískáním raději zůstal doma. No, asi se strachy postral.
2: Prostě u některých jiných politiků by se v takové situaci už aktivoval nějaký hnědý poplach v kalotech třeba.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní vysílání Rádia Jihlava a jste dobře naladěni na vlny 101.1 FM. Jenomže už nastal čas loučení, protože je připravena Katka, aby pokračovala v tom dnešním odpoledním vysílání. No a já se na vás osobně budu těšit znovu v 16 hodin, kdy se sem vrátím. Do té doby užívejte s Rádiem Jihlava a čau bas fugas.
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí zítra ráno čeští politici na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš. Pavlův program Hrad dosud nezveřejnil.
0: Co se děje v kraji?
1: V Třešti na Jihlavsku začal 24. ročník dřevořezání. V zahradě Šumpeterova domu mohou lidé i dnes obdivovat práci 58 řezbářů. Později si jejich práci připomenou prohlídkou Betlému, který už má přes 1500 figurek. Slovenský premiér Robert Fico označil sobotní referendum iniciované opozicí za fiasko a obvinil své oponenty, že hlasováním jen šířili nenávist a zneužili téma bezpečnostních opatření přijatých po atentátu na jeho osobu.
0: Sport.
1: Třemi medailemi včera završili na celkových 8 mladí rychlostní kanoisté sbírku české výpravy na mistrovství světa do 23 let a juniorů v Kanadě. Bronz získali juniorky Simona Fischerová s Rozárií Pospíšilovou i kajakářka Barbora Janotová. Stříbrná byla kanoistická štafeta Tereza Jiskrová a Danilo Martinenko.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní, sváteční odpoledne vám všem přeje z rádia Jihlava Katka. Jihlava nechá prověřit možné podzemní zdroje pitné vody ve třech lokalitách. Podrobnosti za moment.
0: Rádio Jihlava 101.1.

Hezké odpoledne, jsme rádi, že také dnes ve sváteční den ladíte rádio Jihlava. Město Jihlava nechá prověřit možné podzemní zdroje pitné vody ve třech lokalitách. Jedna je v části Sasov a dvě u Kosova. Za hydrogeologický průzkum zaplatí přes 300 tisíc korun bez daně. Primátor Ryška řekl, že je dobré vědět, kde je voda. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: SMSka. Ahoj Kláro, poslední dobou jsem děsně zapomnětlivý, zvlášť když piju. Včera na Mejdanu jsem se tě ptal, jestli bys nejela se mnou na chatu na víkend, ale zapomněl jsem, jestli jsi řekla ano nebo ne. Odpověď. Ahoj Tomáši, taky hrozně zapomínám. A pamatuju si, že jsem včera někoho poslala někam, ale ráno jsem si nepamatovala koho.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, jsme za to moc rádi a víme, že první ptačí park na Vysočině se chystá vyhlásit Česká společnost ornitologická. Podrobnosti přidám za pár minut.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. První ptačí park na Vysočině se chystá vyhlásit Česká společnost ornitologická. Má vzniknout u obce Jihlavka v nivě Hamerského potoka, kde jsou rašeliniště, podmáčené louky a mokřady. Na výkup téměř 6,5 hektaru pozemků, které budou tvořit základ nového parku, vybrala společnost potřebných 2,5 milionu korun ve veřejné sbírce. Teď ale zpátky k hitům Rádio Jihlava přijme pohodový sváteční den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné pondělí. Lidé v Česku si dnes připomínají den upálení mistra Jana Husa, který je i státním svátkem. Tento středověký církevní reformátor byl před 611 lety pro své názory upálen v německé kostnici. Tradičně se k výročí jeho úmrtí dnes uskuteční bohoslužba v Betlémské kapli v Praze, kde na počátku 15. století Hus kázal. Zároveň se druhým dnem konají Husovy oslavy v jeho rodišti Husinci na Prachaticku.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině se města v posledních 4 letech kromě síťování parcel pro rodinné domy ve větší míře zabývala možnostmi podpory staveb bytových domů i formou bytových družstev nebo ve spolupráci s developery. Chtějí přispět k dostupnějšímu bydlení. Ve Žďáru nad Sázavou letos začala fungovat městská agentura, která se stará o pronájem soukromých bytů. V červnu Evropu zasáhla historická vlna veder, při které jen ve Španělsku zemřelo více než 1000 lidí. Zemi trápí horké epizody stále častěji a Barcelona proto zavádí nové opatření, které má ochránit pracovníky vykonávající práci venku. Rozdává jim náramky sledující tělesnou teplotu.
0: Sport.
1: Brazilský fotbalový útočník Neymar po nečekaném vyřazení s Norskem v osmifinále mistrovství světa oznámil ve 34 letech konec reprezentační kariéry. Z 80 góly je historicky nejlepším střelcem Kanárků.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne z Rádia Jihlava vám všem. Žďárský festival Korespondenc otevře řecká performerka s představením Panoptikon. Další podrobnosti přidám za chvíli.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Letošní 14. ročník Mezinárodního festivalu současného tance Correspondence otevře řecká performerka. Její inscenace Panoptikon bude mít českou premiéru. V programu nebude chybět ani vystoupení, které se cvičují obyvatelé Žďáru nad Sázavou a okolí. Festival, který na Vysočinu pravidelně přiváží představení fyzického divadla a nového cirkusu, se v Žďáru nad Sázavou uskuteční od 17. do 19. července. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte krásný.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jdou dva ski alpinisti po hrách a najednou jeden z nich se zřítí do průrvy. Druhý přijede k průrvě a volá: "Jsi v pořádku? Jo. Co hlava? Nerozbil jsi si? Ne, dobrý. No a co ruce nebo nohy? Nemáš zlomené? Ne, dobrý. No, tak co tam ještě děláš? Pořád padám."

0: Někdo odevzdal 15 kg trhaviny, pyrotechnici ji odpálili, podrobnosti přidám za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem nakousla. Policejní pyrotechnici odpálili v úterý večer v lomu u náměště nad Oslavou na Třebíčsku 15 kilo plastické trhaviny, kterou někdo odevzdal při zbraňové amnestii. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června letošního roku byla možností, jak se vyhnout postihu za držení neevidovaných zbraní. Na Vysočině při ní lidé odevzdali i Semtex nebo historický kulomet. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte krásný den.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: through the phone.
1: You at the top of the mountain?
0: Wait for me to come home.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Hezké pondělí. Pokles produkce krmiv po prvních sečích zapříčinili kromě sucha také vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Méně je například sena nebo slámy, která se používá ke krmení skotu, ale také jako podestýlka pro drůbež. Druhá seč by podle odborníků mohla být po deštích lepší.
6: Jihlava aktuálně.
7: Řidiči i cestující městskou hromadnou dopravou musí od zítřka počítat s dopravními omezeními v okolí hlavního nádraží. Havlíčkova ulice bude v úseku od hlavního nádraží po Polenskou ulici přibližně na 2 týdny uzavřena kvůli opravě povrchu vozovky. Kvůli rozsáhlému požáru ve špatně přístupném horském terénu ve francouzském departementu Pyrénées-Orientales úřady evakuovaly více než 5 000 lidí. Třetí etapa cyklistického závodu Tour de France se proto odehraje bez diváků.
6: Sport.
7: Hvězdný srbský tenista Novak Djokovic postoupil už po 17. do čtvrtfinále Wimbledonu a znovu se zapsal do historie turnaje. Ve čtvrtém kole včera porazil ruského kvalifikanta Romana Safiulina 7-6, 6-3, 3-6, 6-3.
6: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Krásné pondělní odpoledne z vln Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska 6. července, máme státní svátek a my stále prožíváme pohodové pondělní odpoledne a Fugás vám všem z vln 101.1 FM přeje pěkný den. No a já už jsem teď opět za mikrofonem připraven vás provázet tím vysíláním. A připravený společně se mnou jsou především písničky, ale taky informace, zajímavosti a zábava. Třeba si řekneme, že v Německu se nedaří vymítit sexuální útoky a rvačky na koupalištích. Taky se dozvíte, kdo se v tento den, kdy ze slavných narodil. Tak si na ty podrobnosti počkejte. Jinak přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám první mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
6: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste dobře naladěni? Jste naladěni na vlny 101.1 FM.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Navzdory přísnějším zabezpečením a opatřením se zcela nedaří na německých koupalištích vymítit kriminalitu spojenou se sexuálními útoky nebo výtržnostmi. Neuplyne ani den, aby se neřešily rvačky a sexuální obtěžování či napadení na koupalištích. V posledních dnech nejvíce těchto případů hlásí severní Porýní Vestfálsko, Hesensko a také Bádensko a neboli Württembersko. Během posledních 3 let zaznamenala policie v severním Porýní Vestfálsku celkem 830 trestných činů týkajících se sexuálního napadení na koupalištích.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se pan Novotný dcery. Hele, nevíš, maminka se chystá někam večer jít? Jo, tati, jde do kina. Aha, a nevíš, jestli jdu snít?

0: Posloucháte pondělní odpolední vysílání Rádia Jihlava. Máme dneska 6. července.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Každé léto bývá obdobím oprav komunikací a tím pádem různých uzavírek a omezení. No a samozřejmě ani letošek není výjimkou. Třeba na silnici 1/38 mezi křižovatkou Tři věžičky a Zvonějovem právě probíhá oprava povrchu vozovky. Omezení začalo v pondělí 29. června a potrvá až do srpna.

0: Hezké pondělní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska je 6. července. A kdo pak ze známých se nám kdy v tento den narodil? Tak třeba herec a hudebník Jiří Macháček, herečka Jitka Moučková, kytarista a rakajnu Jiří Urban, ale taky třeba americký herec Vánoce Sylvester Stallone. No a pokud i vy jste se někdo v tento den narodili, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěkné odpoledne. Speciální pořádkové jednotky policisté z Česka i Německa, jízdní policie i policisté z drony společně se strážci parku vyrazili první červencovou neděli do Národního parku České Švýcarsko na kontroly. Důvodem rozsáhlé akce byl nedávný požár, který ohrozil suchem zasažené cenné území.
1: Co se děje v kraji?
2: Na Hradech a zámcích na Vysočině začíná bohatá letní sezona. Návštěvníky čekají nové zámecké interiéry v Telči, mimořádně otevřený královský apartmán v námě.

0: pozdější fázi. Mrzelo ji, že to sice nebyla ona, neboť prohrála 577536 a v závěru měla nespecifikované zdravotní potíže.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: I po 17. hodině je s vámi Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. Už za malý okamžik si řekneme, že v lese se objevila kontroverzní socha pohraničníka se psem. No a budí silné emoce. Podrobnosti vás čekají už za malý okamžik. Tak buďte s námi, buďte dobře naladěni na 101.1 FM a já vám všem přeji příjemný poslech.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste dobře naladěni na vlny 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava. Dlouhá léta ležela ve skladu domažlických technických služeb. No a teď se kontroverzní socha pohraničníka se psem objevila na nejvyšší hoře českého lesa. Dílo, které je součástí připravované expozice o Čerchovu, rozdělilo lidi na dva názorové tábory. Tu odpornou sochu už neměl nikdy nikdo vytahovat. Je symbolem děsivé doby, zakázaného území, udávání lidí, střílení do nich a z takového rozhodnutí jsem úplně v šoku, zdůraznil plzeňský badatel a publicista Zdeněk Roučka.
1: Ty vole, do toho začal ten narušitel, vole, mekotat, vole, že můj pes ho napadl, ty vole, a že se jenom bránil. Ty vole, hoši, v tom, vole, jsem já chytl nerva. Normálně jsem ještě v klidu položil Britu na zem a napálil jsem mu mezi oči, vole, paragánskou padinu. Máš úder, který je zakončený vrutem, rozumíš? A 50 se mu tomu říká padina, protože to máš 50 na 50. Buď, vole, buď lehneš, nebo vůbec, vole. Se nezvedneš už.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká otec synovi, že se nestydíš? Ve tvém věku jsem ještě nikomu nelhal. Ne? A kdy jsi začal?

0: jste páni a dámy, dobře naladěni na 101.1 FM a Fugas vám všem přeje fajnové pondělní odpoledne. Sdílení telefonního čísla je pro mnoho lidí samozřejmostí. Ve skutečnosti ale jde o poměrně citlivý osobní údaj, který řada uživatelů nějak moc nechce rozdávat každému novému kontaktu. Právě na to reaguje WhatsApp, který chystá jednu z největších změn v komunikaci za poslední roky. Místo čísel se totiž budou používat přezdívky. Hele, zavolej mi! OK, a jaký je tvůj telefon? Fugas!
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a já vám teď nabízím hudební rubriku Zadrak, neboli čerstvé hudební zprávy.
1: Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Letos to je 26 let, co spolu žijí a vychovávají tři děti. Roky se spekuluje, zda jsou manželé anebo jen partneři. Palo Habera do toho konečně vznesl jasno a Blesku prozradil, jak to s Danielou Peštovou mají. Až budu cítit, že už melu z posledního, tak se vezmeme, aby to pak v dědictví měla jednodušší.
2: Rádio Jihlava.
3: Věčnej ring, rudě se barví.
0: Nejprve Bohuš Matuš šokoval slovy o rozpadu svého manželství. Poté ale začal všechny přesvědčovat o opaku. Postoje vůči jeho

0: vyhrává. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Někdy si přeju znát všechny stromy nebo aspoň jejich pol.
2: Zahájení filmového festivalu v Karlových Varech si nenechala ujít ani zpěvačka a herečka Bára Poláková. Ta je 3 měsíce po porodu 3. dítěte syna Františka. S muzikantem Štěpánem Urbanem má v plánu ještě další děti. Chci 4. a i 5. dítě, dodává zpěvačka.
3: Protože sousedů právník bude vždycky zelenější.
4: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí zítra ráno čeští politici na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš. Pavlův program Hrad dosud nezveřejnil.
0: Co se děje v kraji?
1: V Třešti na Jihlavsku začal 24. ročník dřevořezání. V zahradě Šumpeterova domu mohou lidé i dnes obdivovat práci 58 řezbářů. Později si jejich práci připomenou prohlídkou Betlému, který už má přes 1500 figurek. Slovenský premiér Robert Fico označil sobotní referendum iniciované opozicí za fiasko a obvinil své oponenty, že hlasováním jen šířili nenávist a zneužili téma bezpečnostních opatření přijatých po atentátu na jeho osobu.
0: Sport.
1: Třemi medailemi včera završili na celkových 8 mladí rychlostní kanoisté sbírku české výpravy na mistrovství světa do 23 let a juniorů v Kanadě. Bronz získali juniorky Simona Fischerová s Rozárií Pospíšilovou i kajakářka Barbora Janotová. Stříbrná byla kanoistická štafeta Tereza Jiskrová a Danilo Martinenko.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, stále je 6. července. Máme taky lehce po 18. hodině a i v této době vám společnost na Rádiu Jihlava bude nadále dělat Fugas. A mohu vám slíbit, že už za chvíli se dozvíme, že Poláci se připravují na možný útok z Ruska. Tak si na podrobnosti určitě počkejte. No a já přeji hezký večer, příjemný

0: Hezký podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Nadcházející měsíce mohou být kritické pro bezpečnost států na východním křídle Severoatlantické aliance. Polsko se podle premiéra Donalda Tuska chystá na možné ohrožení ze strany Ruska. Tusk se na speciální tiskové konferenci vyjádřil k varování, že Polsko by se mohlo stát cílem hybridního ruského útoku, jehož cílem by mimo jiné bylo rozložit Severoatlantickou alianci a donutit jí ke zrušení podpory Ukrajině.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Hanzrián jede s prázdným kolečkem na stavbě. Zastaví ho mistr a ptá se proč. Mám takovej fofr, že ani nestačím nakládat. No, I can't take one more step towards you.

0: Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová. Nové informace o svatbě. Vítejte v bulvárním okénku. Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová ještě loni tajili, že jsou pár. Nyní už je situace jiná. Češi jim od čtvrtka gratulují ke vstupu do manželství, přičemž se objevují další a další informace o jejich svatbě. Veselka se uskutečnila v Čeradicích u Holic v Čechách. Naše navždy napsala ke společné fotce a hned začala přijímat gratulace. Přišli například od fotbalového brankáře Petra Čecha nebo zpěvaček Leony Machálkové či Marty Jandové.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, dneska máme 6. července, Fugas vám všem přeje hezký den. Pojďme se teď podívat do pražského Klementýna, jaké v tento den tamní meteorologové zaznamenali hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 6. července v roce 1922, kdy bylo 35,1. Nejstudenější 6. červenec byl v roce 1962, bylo jen 8,8. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 19,6. No a s touto informací se s vámi pro dnešek Fugas loučí. Přeje vám hezký zbytek večera strávený s Rádiem Jihlava a těší se zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby čau bas Fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

jsem se vpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Pěkné pondělí. Lidé v Česku si dnes připomínají den upálení mistra Jana Husa, který je i státním svátkem. Tento středověký církevní reformátor byl před 611 lety pro své názory upálen v německé kostnici. Tradičně se k výročí jeho úmrtí dnes uskuteční bohoslužba v Betlémské kapli v Praze, kde na počátku 15. století Hus kázal. Zároveň se druhým dnem konají Husovy oslavy v jeho rodišti Husinci na Prachaticku.
3: Co se děje v kraji?
4: Na Vysočině se města v posledních 4 letech kromě síťování parcel pro rodinné domy ve větší míře zabývala možnostmi podpory staveb bytových domů i formou bytových družstev nebo ve spolupráci s developery. Chtějí přispět k dostupnějšímu bydlení. Ve Žďáru nad Sázavou letos začala fungovat městská agentura, která se stará o pronájem soukromých bytů. V červnu Evropu zasáhla historická vlna veder, při které jen ve Španělsku zemřelo více než 1000 lidí. Zemi trápí horké epizody stále častěji a Barcelona proto zavádí

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Starší muž přijde k čarodějnici a zeptá se jí, jestli by dokázala sejmout z ní hroznou kletbu, která ho sužuje už 40 let. A čarodějnice povídá, no, tak asi možná ano, ale musela bych znát přesně znění slov, kterými jste byl zaklet. Tak to vám můžu opakovat třeba hned. A protože jste splnili všechny podmínky stanovené zákonem, prohlašuji vaše manželství za pravoplatně uzavřené.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: SMSka. Ahoj Kláro, poslední dobou jsem děsně zapomnětlivý, zvlášť když piju. Včera na Mejdanu jsem se tě ptal, jestli bys nejela se mnou na chatu na víkend, ale zapomněl jsem, jestli jsi řekla ano nebo ne. Odpověď. Ahoj Tomáši, taky hrozně zapomínám. A pamatuju si, že jsem včera někoho poslala někam, ale ráno jsem si nepamatovala koho.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jdou dva ski alpinisti po horách a najednou jeden z nich se zřítí do průrvy. Druhý přijede k průrvě a volá: "Jsi v pořádku? Jo. Co hlava? Nerozbil jsi si? Ne, dobrý. No a co ruce nebo nohy? Nemáš zlomené? Ne, dobrý. No, tak co tam ještě děláš? Pořád padám."

fontána, to bude na pořád, tak jako láska.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Buďte zdráv, příteli. Jak se jmenujete?
2: Smil Flaška z Pardubic. A vy?
1: Beneš Krabice z Vajtmile.

0: bát.
1: Možná, že to tak máš lepší. Děti kolikrát zlobí.
0: Celibát nezlobí, ale také to s ní není jednoduché.
1: No to chápu, spíš v posteli sám, bez krabice. To já bez flašky v posteli neusnu.
2: Byla to Cimrmanova prvotina.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

Jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme? Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí? Že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme? Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna? A bez ducha se motat po hospodách, čekat,

0: padu. To asi s pití špatně mi tráví, už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přáteli, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, boli by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co o mě běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota. Mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, ha, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra, nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dny pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost, to se stává mužským i ženským, na to musíš dát pozor, abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej. Dobrý dá to.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: No, honem. Já ho řeknu, ale musím zase do budky.
1: No, běž do budky.
0: To je krásný sen.
1: No.
0: Zrušující.
1: No.
0: Hele. Kachna pečená. Červený zelí, bramborový knedlík. Dvanáctka vychlazená.
1: Prosím tě, přestaň na to myslet.
0: To už nerozchodím.
1: Podívej.
0: To já nerozchodím, tohle už. Než to.
1: Pojď ven.
0: Pojď ven. Ježišmarja.
1: Prosím tě.
0: To mě vzalo.
1: Okamžitě to vygumuj.
0: Ano, takový hezký sen.
1: Ano, vygumuj to.
0: Je škoda, já si ho nechám, ale já si ho přesunu do levý půlky hlavy, tam mám dost prázdno, tak...
1: Může být
0: já si ho tam mám takový hardware, já si ho tam kliknu enterem.
1: Prosím tě.
0: Už je tady kachnička.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebuji, aby jsi si v hlavě představil ženskou.
0: Ženskou, ano, je to nutný, ano.
1: No jistě.
0: A tak jo, no. Už se mi tam teda jedna válí, no. To je ono, to je ono.
1: Všimněte si, začíná to fungovat. Válí se mu ve snu ženská.
0: Jdeš o tý kachny?
1: Já jsem ti říkal, abys to vygumoval.
0: Se mě zdálo, jako že šahá po kachny.
1: No, dobře. Válí se mu ve snu ženská, začíná to fungovat. A teď pozor, důležitý dotaz. Ano. Zrušuje tě to?
0: No, když to musí být, aby jsme nezdržovali... Půlnoc bude za chvilku nedávno, tak abychom...
1: Jak když to musí být? Když to děláme kvůli tobě všechno.
0: Ano, ano.
1: Tak si trošku pomoz. No ne, počkejte. Ne. Ne. Prosím vás, takhle jsem to samozřejmě nemyslel. Beru zpátky jinak. Já ti pomůžu.
0: To je ještě lepší.
1: Ne. To se nedaří. No. Hele, co má na sobě, aby tě to vzrušovalo?
0: Zástěru vaří.
1: Ne.
0: Smaží.
1: Ne.
0: Tak aspoň ohřívá tu kachnu.
1: Nic nedělá.
0: No, taková se mi nemusí zdát. Takovou má doma skoro každý, že jo, pane?
1: Hele, ne. Soustřed se, má na sobě třeba, pozor, černý podvazkový pás.
0: A proč se ho nevypereš, pindíra jedna? Když už se mě zdá, tak aspoň bílým, vybraným, vyžehleným, tesilovým, nebo...
1: Ne. Hele.
0: Z vatelínu.
1: Z vatelínu na zimu, to je výborný.
0: Flanelové je dobrý.
1: Prosím tě, není tam žádný pás.
0: Není tam pás.
1: Jdeme z modu, je tam body.
0: Body.
1: Co tam ještě chybí, aby tě to vzrušilo?
0: Doyle?
1: Ne. Žádnej kaolin, postel tam chybí, aby tě to vzrušilo.
0: Postel v ní je body doil a kaolin to je radost. To jsou věci dneska.
1: Ne, hele, víš co, po té teoretické stránce, dobrý, já si myslím, diagnozu bych stanovil zastydlá puberta, my tomu říkáme ZPčko, takže tobě pomůže náš trenažer, který tady máme. To je erotické záhořovolože.
0: Ano.
1: A tady tě dostaneme do té správné formy. Máme tady rehabilitační sestry, abych vás požádal. Děvčata, buďte tak laskaví. Ty se připrav. Léčba. No tak, do práce, děvčata, do práce. Do práce a už ať to frčí. Už ať to frčí.
0: Ale to je, moment, to je ale... No. To je erotický salon tohle, to není žádný léčebný zařízení.
1: To je, možná to vypadá trošku jako erotický salon, ale je to pod mým citlivým vedením. Hajdi do postele.
0: Lékařské vedení, takže to je bezpečný.
1: Přátelé. Přátelé, to jsou naše léčebné metody. To jsou věci, kde i vy můžete přijít. Rozumíte? My to půjde na pojišťovnu samozřejmě, zatím si to ještě platí sami, ale otvíráme filiálky v Chebu, otvíráme v Dubí, i pro vás mimopražské, je to úžasné. Máme heslo, panicům a panám, už nám zvoní hrana.
2: Hravé léto na rádiu.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Měří prudel z Mimoně. Měří prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
2: Mimoň. Já myslel Mimoň.
1: Bude totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty haupny podívat, jo? Takže vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu, jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říkal, čekej a top. A přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: jak blbě uculujete. Přijde smích za chvíli. Váš třídní původ.
1: Co to je? Já bych viděl, co to je třídní průvod, ale třídní původ, to slyším poprvé v životě.
0: Řekněte nám, co dělal váš tatínek.
1: Můj tatínek celý život dělal horníka.
2: No tak vidíte, máte třídní původ.
1: No vážně.
2: No třídní původ dělnický máte, buďte rád.
1: Jo.
2: No.
1: Dobře.
0: Jaká je vaše raso? Jste Ariec, Žid, Aziat nebo Černoch?
1: Asi to první. A jak se pozná, že jsem Ariec?
2: No to se pozná tak, že máte modré oči, blond vlasy, plochou lebku, no.
1: Já mám akorát plochou manželku. No.
0: Tak s tatarama dneska. Řekněte tam aspoň, jestli jste věřící.
1: Já ničemu nevěřím.
2: Vy ničemu nevěříte? A kdo si myslíte, že stvořil člověka?
1: Člověk je Bůh. Stvořil Adama, potom mu vytrh slepý střeva a udělal z něj paplačkovou.
0: Hlejte. Nechte si ty vtípky laskavé, jo? Teďka si posvítíme na váš kulturně politický rozhled. Jistě znáte známé socialistické satiriky Voskovce a Wericha. Řekněte nám aspoň jeden jejich film.
1: Jeden bych viděl. Benzín a... Benzín a...
2: Ještě jedno slůvko tam patří. Před tím benzínem.
1: Nafta.
0: Něco jiného. Něco a benzín je v tom názvu. Něco a benzín.
1: Nevím.
2: No já vám pomůžu. Ženy si to dávají na obličej, aby jim nebyly vidět pupínky.
1: Plynová maska.
0: Já už na to opravdu nemám nervy. Poslední otázka, už to mám brozenská. Hlejte, poslední otázka. Jak se jmenoval film Zdeňka Svěráka a Ladislava Smojaka, ve kterém Iva Janžurová svádí Jiřího Sováka?
1: Marečku, ukažte mi pero.
0: Podejte mi pero. Mladý muži.

0: vyprávějte nám také nějakou příhodu ze života.
1: A co?
2: Cokoliv, řekněte nám třeba, jak se vám žije v dnešní společnosti, co se vám líbí, co se vám nelíbí. No, co takové nám řekněte?
1: Mně se v dnešní společnosti všechno líbí. Já mám život rád. Nesnáším akorát zvířata, rostliny, malí děti a starý lidi.
2: Co vám udělali zvířata, rostliny, děti a starý lidi, že nenávidíte?
1: No, zvířata, to je pěkná hávěd. Je jenom to bučí, štěká, mňouká a překáží. Hlavně ty mláďata, každou chvilku na dvoře uklouznu po nějakém kotěti nebo houseti a rozbiju si hubu. Je jediný zvířata, který jsou mi sympatický, jsou pavouci. Ale ty zase, když v noci běhají po skříních, tak strašně prášej. Moje teta zase zvířata úplně mi miluje. A ona si teď, představte si, pořídila mi místo pejska choře a spí s ním po posteli. Já jsem říkal, a co ten smrad? A ona, že prej musí zvyknout. No. Rostliny to taky nesnáším. Hlavně ty masožraví, to je pěkný ksindl. Že žere si to jenom masičko, poprosím. A když tomu dáte knedlík, tak to hned vybleje. Po potvora jedna... To je pěkná potvora mlsná. A dokonce si troufne na člověka. No, stal se případ, že nějaký houbař je do masožravího lesa na houby. To je pravda, že přines plný košík hůb, ale přišel s úplně užranýma nohama a je jednou rukou. To je ještě, že mu zbyla ta druhá ruka, že mohl přinést ty houby. Nebo nějaká ženská zase čučuchala k masožravýmu tulipánu a on jí ukosnul nos. No a mně se jednou stalo, že jsem si odskočil na malou. Do masožravýho popole a od té doby koktám. Děti, to je úplný vrchol. Je to furt hladový, dělá to rambajs a smrdí to jako ten tchor. No, byli jste někdy na dětským představení v Lotkom divadilku? To je jako plynový kokomoře. A ty učitelé si v tom klidně se sedějí a usmívají se, jako by seděli na nějakým kokopci ve vysokých Tatrách. No a starý lidi toto ani nemluví. Já jsem teda vždycky starý lidi měl rád. Já bych ku příkladu nezabil ani 70-letou babu. Ale oni jen vlezou do tramvaje, už koukají, kdo by je popustil se sednou. Pořád jenom kňouraj a nechodí do práce a pumpují stát o důchod. No já vám řeknu případ, co se mě jednou stalo se starýma lidma. Jel jsem v nabitý tramvaj, krásně jsem si seděl a nade mnou se stála taková stará, no docela sympatická papani s dvěma velkýma taškama. Koukal jsem jí do obličeje. Měla na čele na běhlou žílu. No a asi ty tašky byly těžký. A když jsem vystupoval, no, tak jsem jí velice ochotně uvolnil místo a velice zdvořile jsem jí řekl, no tak si sedni, babo. A vy víte jak jsem jí odvděčila? Zašla na mě zvát, že jsem hovado a dobytek. No co tomu říkáte? Já po ní kamenem a ona po mě chlebem. Vlastně v obráceně, no ale o tom to je.
3: Hrané léto. to na rádiu.

0: Olha, je vais te faire. Je vais te faire. Co ti našle, hačku daj.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Tak prosím, račte si hačnout. Tak co to bude?
3: Ostříhat.
2: Velmi správně. Tak jak to vezmeme? Tady bych udělala ku hezkou rostomlou pěšinku. Tady trošku ubereme, že ano? Paneho, vy ale máte porost. Takovou lavičku. To je radost stříhat. Nebojte se, budete spokojený. Prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
3: Ale dejte pokoj, já bych s tím něco metal.
2: Jo, tohle už jste slyšel. Víte, kdo je sám sobě hrobařem?
3: Ne.
2: Ten, kdo fandí slávy. Dobrý, co? No. Pane, to není manča. To jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slávista?
3: Ne, to no, ne, ne.
2: Tak
3: ne,
2: vidíte, ne. Já jsem to hned poznal. Na první pohled pán je inteligent, tudíž nemůže být slávista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slávistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každýho odstříhám na blbečka.
3: Ale to snad... Jo, jo, au, au.
2: Nic, trochu jsme zluftovali, že? Měl jste tam takový malý pupínek. No a šup, je pryč. Teda, kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
3: Jo, zase, au, jo. No prosím vás, dávejte pozor.
2: Pardon, já za to nemůžu.
3: Jo.
2: Já, když si vzpomenu na slávy, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
3: No proč?
2: Podívejte se, já vám řeknu tak. Takhle, proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte, pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodí.
3: No, to máte pak... Jo, no tak prosím vás.
2: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
3: Zase pupínek,
2: ale
3: ne?
2: Ale ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
3: No, ale proč mě? Mně teče krev.
2: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo, no tak já vám ji dám na památku.
3: Ale to super.
2: Aspoň si vždycky vzpomenete... Že za to může slávista?
3: Pane, ale jak na to tak mákám? Vy jste mi ustříhl kus krku.
2: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
3: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku, to je prosím.
2: A co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No koukal na ten koncert, na tu parádu. Tak moment, nejste vy náhodou slávista?
3: Ne, to bych se neodvážil, ne.
2: A to byste taky byl blázen, když jsou to lazaři.
3: Jau, to bolí, to mě bolí.
2: Sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád cikáží.
3: To vidím, to cítím.
2: Tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
3: Pálí
2: pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
3: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Prosím, mě už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře postříhaný.
2: To vás ani nesmí napadnout. Takhle poštucovaný vás přece nepustí. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profi.
3: Ano, profik jste mě několikrát.
2: No, kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
3: To nic,
2: to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete? Ale počkejte, já vám chci zatřínout kotlety.
3: Ne, nikdy.
2: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utekl s ručníkem. Jaký bláze, nebo co? Ježišmarja, že to byl slávista.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká, pojďte si dolů uklidit uhlí.
2: Říkám, prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková?
1: Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím.
2: Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce jsem viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal mmm. To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a hvězdář Hřebačka řekl, složte mi tam chlapci 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal, tak to urovnáme chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát, tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká, když tak si tam bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc. To je dobrý nápad, no. A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká, ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co?
1: No to bysme teda rádi věděli.
3: Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně a stála za záclonu a naznačila jsem mu 5 metráků chybí, tak to bylo.
1: Ne, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně, Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, mě se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku. Zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, odpor. Jsem cigánka bez zuba mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom snu. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal, Kriste, co tady děláte? Tak jsem ji vyhodil ven. No Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl, když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho samu, zavěsili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Šerhoufrem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem ji najít a Šerhoufr říká, no nic, já pomalu půjdu a zmizel. A já říkám, Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl, jo hochu, role si musíš hlídat.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě pocítím.

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A tak jsme se přeškobrli do druhé půlky. Vidím, že jsme tady na stejné místa, jak jsme byli, akorát strýček trošku nervózní poposedává tady v první řadě. No, strýco, vy ale máte okolo seba ženský, hned dvě máte vedlá seba. Neberete vy tu Viagru? Víte, co to je ta Viagra? To je strašná potvora. Na tu

0: Děvčata, jedna říká, že Růži, že dáváš tomu tvojemu místo tej Viagry ten med, že dávám každý večer, že Růženko a pomáhá to, že děvči, cože nevím, takže začal bzučat, ale nepichá. No, co, tetino, šátek je upravený, jak se dívám, dobré, no. Děvčata, vy tu Viagru nejeste? A tak, ale čilka jsou toho samé ty novinky, toho je plné noviny a televize, no, takové ty, jak se to jmenuje tamto, jak bych to řekl tak slušně, ten, Robert, teď jako nečervenajte se, vy jste ho ještě nikdy nedržela v ruce? A to je škoda, to má 4 rychlosti, s tím uděláte perfektně RTplovou kašu, nebo vajce na hnilíčku, no, teďka je taky šva taková ta sexuální zlatokopka do toho sexy shopu. Tak, to jsou normální shopy a potom jsou sexy shopy, no. No. Tam se chovají králíci, tam kozel. Došla do toho sexy shopu a říká, že paní prodavačko, nemáte ty Robertky? No, že nemáme, že čekáme zboží, že máte aspoň prospekty. No, že máme tady tyto 3. Je, že tento prospekt, prosím vás, otevřete ho a najdíte mi tam kapitolu, jak se to Hergot vypíná.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vůbec je možné, aby tě nějaký režisér k něčemu donutil?
2: Režisér tě donutí ke všemu. O toho tam je. My jsme točili poslední den Cirkusu Humberto. Já měl v podstatě už takový filmovací den, kdy blážo, plážo, nic moc. A točila se, pokud si na ten seriál vzpomínáte, taková ta, jako ty, jak dělali ty živý obrazy. A já jsem měl být v tom živém obrazu přivázaný ke kůlu a kolem mě jezdili indiáni a skákali na koních tam a osvobozovali tam. Já už si ten obraz nepamatuju, ale neměl jsem tam žádný text, jsem říkal, tohle to levou zadní, to nebude žádný problém. Teď tam bylo v hostivaři, stále v ateliérech, byl postavený ten cirkus, sedělo tam asi jako 150 komparzistů a když jsme se chystali na ten záběr, tak přišel František Filip, to je přesně tohle to. Že si tě donutí do ženy, říkám, Pepo, a my ti dáme na krk krajtu. Dámy a pánové, jestli se ničeho na světě bojím, takže prostě tak hada. Žížala a tam končím. Všecko, co je hmotnost, je víš, co je na metry, já nemůžu prostě, to je moje smrt a v pralese, já bych byl na chůdách, no. To si nedovedu představit, prostě potkat takovýhle stvoření, jak vyleze proti mě. Pryč. A já jsem říkal, nemůžu, Františku. A najednou jsem pochopil, že on má vyvočit takový ten záblesk, kdy on to má vymýšlený. Ale jo. Já říkal, ne. A viděl jsem, že ho musím přesvědčit, že ne. Říkal, ne. Ne, já dostanu hysterický základ, já normálně. On říká, ale my počkáme, až budeš přivázaný k tomu kůlu. Pak budeš mít hysterák, jak je ti libo. Já jsem říká, Františku, to neuděláte tohle, to neudělám. Říká, pojď se na něj podívat, leží tady. Měli ho rošťáci už to hada připravenýho. Říkal, ne, říkal, František Němec ho měl včera na krku hrástěn. Říkal, František Němec je z národního, tam jsou zvyklí na jiný věci. A když už jsem nevěděl, co já jsem říkal, já to zničím ten záběr, já budu křičet smrt komunismu, smrt komunismu. A oni nás všechny zavřou. Ale nedávejte mi hada, nedali mi ho na krku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, původní dramatická inscenace Otcův syn, nebo také Synův otec, je odvážnou sondou do života kolem nás. Pojednává o složitých vztazích mezi otcem na jedné straně a matkou, jestli mi rozumíte, na straně druhé, po případě zpětně synem zase na straně třetí, na straně čtvrté. Autor píše, že jeho drama není vhodné pro děti a těhotné ženy.
2: Tato, my máme zadu v obýváku debatu s chlapci, to ti je tak strašně zajímavé.
3: Máš nějaké problémy, synu? Vidím ti to na očích. Pojďme si opět po létech popovídat jako chlap s otcem. No z očí do očí, z uší do uší, od plic do plic, z ruky do huby. No prostě jako generace z generací. Kolik tě je vlastně let? 15? Nebo teprve 20? Co mě necháš tady mluvit do stěny? Co pak nejsem pořád tak trošičku tvůj táta? Co pak jsem vůči tobě nesplnil všechny své zákony otcovské povinnosti? Jaké, on se ptá, jaké? Tady jsem si to poznamenal. Poslouchej, holomku. Za prvé, dostat kluka na školu. Za druhé, dostat kluka ze školy. Za třetí, dostat školu z kluka.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Můžu osvěžit tvou paměť, když se nám do vyprávění dostala zvířátka. Ty máš jednu hodně dobrou příhodu se slonem.
2: Ježišmarja, no jo.
3: Zvířata pro herce, to je neuvěřitelná věc, to je neuvěřitelný soupeř. Hejte, my jsme točili pana Tau a pan Tau v oblacích, ne?
2: Jo.
3: A tam já jsem měl za partnera slona.
2: Sluně, jo, sluně, kamaráde, zkus ho zvednout. Okej, macek, paničku.
3: Ono se o slonech říká, že jsou chytrý. Jsou. Hele, já ho měl na špagátě, držel jsem ho, byli jsme v zoologické zahradě a měl jsem takovejhle špalek textu od Říka do kamery a držel jsem to sluně a jak jsem ho tak pozoroval, jak jsem na něj koukal, tak to bočičko, on tím bočičkem po mě koukal a teď ten chobot takhle. Já na něj koukal, jsem říkal, čověče, co? Ten něco dává dohromady, ten něco vymýšlí. Ten špekuluje o nějaký lumpárně. A oni říkají, klid, Pepo, jako nic nebude dělat, budeš jenom stát, budeš ho držet a odříkáš to celý a jdeme dál. A říká, jo. Ale podívejte toho slona. Tomu se něco nezná a ten slon furt. Věřte tomu nebo ne, nachystaný, já nadrnčený text, stojíme vedle sebe, on se klap, já začal mluvit, ten slon se podíval, nadzvednul levou nohu, kterou, jak stál vedle mě, položil jí na moji a celou váhou se převážil. Přísahám, já jsem drmolil ten text. Jestli mi nevěříte, zkuste si nechat slona šlápnout na nohu. Já měl pocit, že zajíždím do asfaltu. Odmluvil jsem celý ten text a když se ozvalo stop, on dal nohu pryč. Ten byl cvičený na herce, čověče. A je nejenom slon, ale mě lidi, dámy a pánové, já jsem jeden z mála herců, který byl zbytej divákem. Pak nás ještě čekají věci.
1: Je to pravda. Je
2: no,
1: to pravda.
2: Ano, já v Děčíně, já byl zbytej divákem při představení. Fajn, jsme hráli představení s pidlou zádek a... Kdybych věděl, že stačí tak málo, tak jsme vždycky přijeli, řekli jsme s pidlou zádek a mohli jsme domů a my chudáci 2 hodiny hráli. Tak. A teď byl epilog představení, já zůstával na jevišti sám a povídám a najednou slyším v portále takhle hlas nějaký. Já jsem si říkal, protože jsme hráli odpoledne a večer, zase já jsem si říkal, ty kluci, ta technika, oni jsou tak bezvohlední, Kriste pane, nemůžou chvilku držet zobák. To je tak nepříjemný hrát a slyšet nějaký hlasy. Otočím se a na mě se řítila baba. Hůl v ruce. Vypadala trošku jak manželka Čapájeva. Rovnou na mě a řvala, já chci gota. Česný slo, to se mi vyhovět nemohl, to pochopíte. Před chvilkou jsem se vzdal zpěvu. Já jsem jenom ránu jsem dostal, pak jsem chytil hůl, tahali jsme se o tu hůl. V tom zavřeli oponu, baba zmizela, my jsme se šli děkovat a lidi tleskali, oni mysleli, že patří do představení.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.